0: od mamky křest, ty jsi mohla chtěš konat dál. A co? No why?
1: Okay.
2: Yeah.